Yes.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
0: Radio MB.
1: Radio MB.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
2: Zprávy. Také ve středu 13. května jsou na programu zprávy. Od pátku 15. května od 8 hodin ráno do soboty 16. května do 17. hodiny bude uzavřen železniční přejezd v Debři, a to z důvodu jeho opravy. Dojde tak k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma. Tady je jednatel firmy Adam Kuchař.
3: Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu s Bižutérie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezóna je možná provozovat, a zároveň zakládáme provozní společnost tady s kolegama ze Sjezdovek, co tam vlastní ostatní pozemky, a budeme provozovat areál, pokud se dohodneme s obcí samozřejmě.
2: Sport. Čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Zápas začíná ve 20 hodin. To byly další středeční zprávy. Krásný den.
4: Radio MB.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu prohráli na domácím hřišti s Duklou 1-2. V 62. minutě pouze snížil Ondřej Karafiát. Předposlední Dukla má dvě kola před koncem příborový náskok na Ostravu, která prohrála v souběžně hraném utkání na Slovácku 1-2. Boleslav zůstala 12. Domácí trenér Aleš Majer po zápase řekl:
1: "My jsme velmi špatně odehráli dneska první poločas a tam jsem snad takovýhle poločas od nás neviděl za celou sezónu. Přesto, že jsme se ve druhém poločase snažili s výsledkem něco udělat, tak už to od nás nebylo kvalitní, tak přesný, a to, jak jsme vlastně zápas odstartovali, tak už se nám nepodařilo se zvednout. Pak sice nám podařilo zvednout nějak pohybově, ale nepodařilo se nám to zvednout kvalitou a Dukla dneska zaslouženě zvítězila."
0: Sparta večer remizovala s Viktorií Plzeň 0-0. A to znamená, že dnes večer může titul oslavit Slavia. Oslavit v úvozovkách. Podle klubu se žádné velké oslavy nechystají. Sešívaní se stále vzpamatovávají z derby, které prohráli kontumačně 0-3. Zápas Slavia Jablonec před prázdným hledištěm začne ve 20 hodin.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

0: tak to zvaž.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.hit.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Templ, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Trošku jsme zpomalili, sklidnili jsme se takhle po ránu ve středu 13. května. Zase to nakopneme, nebojte, mezi 9. a 12. hodinou nás totiž čeká dopolední rozjezd. Budeme spolu a pořádně si to užijeme. Ještě do 9. nějaká ta muzika John Legenda nebo třeba kapela Krištof, pak si dáme zprávy, no a vrhneme se na to. Doufám, že máte pohodové ráno.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Tak jsme si tady s Lukem pohupovali do rytmu. Skvělá muzika, David Guetta, It's On You. Muzika skvělá, moderátor horší. Hezké dopoledne, Luky.
1: Krásné dopoledne, Romane, tobě a samozřejmě i posluchačům.
0: Ani ve středu 13. května nemůže na rádiu MB chybět dopolední rozjezd. Svátek dnes slaví Servácové, přejeme všechno nejlepší. Jak to bylo v Tři veteráni? Servác,
1: Bonifác,
0: Bimbác. Dejte si dobrou kávu, a nebo třeba koktejl, přátelé.
1: Nebo třeba dvě.
0: Nebo, jak říkám, koktejl, protože dnes je světový den koktejlu. Já to budu do 12. hodiny slušně míchat, aby vám vysílání pořádně chutnalo. Teď ale ještě...
1: Hezký oslý mustek.
0: Teď ale ještě zprávy, no a pak se na to vrhneme. Jako první v této hodině to bude DJ Bobo.
2: Bylo 9 hodin. Radio MB.

0: Rádiu MB pro vás máme další zprávy. Kvůli připravované rekonstrukci bude od 1. června do 30. září zavřená hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi. Uzavření se bude týkat oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Probíhat nebudou ani žádné kulturní a vzdělávací akce. V liberecké rezidenci Rosa, která poskytuje bydlení a služby seniorům, testují chytré technologie. Cílem projektu je zlepšit péči o seniory a rychleji reagovat na jejich potíže, hovoří jednatelka Anna Ješková.
1: Není to o jednom tlačítku, samozřejmě jako to, co je nejjednodušší, jsou ty volací hodinky, ale mají taky tlačítko SOS na pult centrální, můžou se dovolat seniori kdykoliv 24 hodin denně. Ale pak je to taky o tom, že vlastně se hlídá teplota v bytě, jestli ten senior vstává nebo nevstává v noci, takže je tam taková podložka v posteli speciální, jestli dobře dýchá, nedýchá, jestli má dost kyslíku v pokoji, jestli větrá.
2: Sport.
0: Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Krásný den vám přeji, za námi jsou zprávy, vracíme se k muzice.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: nádherně, obstojně nám to nakopnul DJ Bobo, tak teď už jen nepolevit. Nejen dnes, ale i v budoucnu, protože už 1. června přijde Radio MB se změnou. Luky už tady nebude.
1: Čekal jsem to, ano, změna moderátora.
0: Slavte, těšte se na to, ne, teď vážně, úderem 9. hodiny, právě 1. června totiž vyměníme kabát. Radio MB bude nadále vybírat tu nejlepší muziku, to nejlepší z aktuálního popu, řekněme. Také rádi budeme hrát devadesátky, jo, přidáme nové a jako koření přidáme rock. To zní dobře, ne?
1: To zní skvěle. No. Hele, makáme na tom už asi zhruba 6 let a je to tady, přátelé.
0: Je to tady, blíží se to. Nabídneme více informací z Mladoboleslavska a pozor, v novém budou také jingly, které získají modernější podobu. Strašně se na to těším, už takovou ochutnávku už jsme ano. slyšeli. Jo,
1: ano,
0: je to
1: včera,
0: zatím...
1: včera poprvé, vlastně včera i pro nás to byla premiéra, kdy my jsme slyšeli nový jingly, my jsme do nich teda vymysleli texty. Je to hodně dobrý, je to hodně dobrý.
0: Je to dobrý. No.
1: Originální, svěží, jo. Moderní.
0: Je tam takovej ten náš nadhled, ten náš vtip.
1: No.
0: Zpět.
1: Bude to dobrý.
0: Bude to dobrý.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: Ať vám všechno vychází nejen dnes, přátelé, teď zase chvilku o jídle. Cena hovězího masa v Evropě se vyšplhala na rekordní úroveň. Podle Eurostatu oproti loňsku zdražilo průměrně o 10%. Může za to nedostatek skotu v kombinaci s vysokou poptávkou. Zlevnění podle všeho v brzké době není na programu dne. Také se musím přiznat, že u nás doma se dělá hlavně kuřecí nebo vepřové a jen málo hovězí. Pokud by tento trend prý pokračoval, tak z hovězího masa se stane dokonce luxusní záležitost. No, Luky, dneska takovej kotlíkovej guláš z hovězího masa, to už není levná záležitost.
1: Co? To není legrace.
0: To si nemůže každej dovolit, no.
1: Ano, ano, my máme kotlíkovej guláš hodně rádi, často bychom si ho dělali, ale bohužel jenom
0: nemáme
1: maso,
0: na to.
1: Nemáme na to. No. Jenom maso vyjde na 1000 korun, takže to děláme maximálně tak jako na jaký narozeniny. Je to, minule už, abych jako ušetřil, tak jsem to musel namíchat s vepřovou plecí, protože dávat vlastně jenom za maso zhruba 1000 korun. Na to ještě, aby se z toho najedlo dalších 10 ožralů, to se mi nechtělo.
0: Rozumím, no nedej bože hovězí steak nějaký dneska, to už jsem neměl ani nepamatuju.
1: No jasně, tak takovej steak, i když si ho koupíš a uděláš sám, může být klidně na 400, když uděláš fakt jako dobrý.
0: Zlatý kuřecí prso.
1: No ježišmarja.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: přesný čas 9 hodin 22 minut, posloucháte Rádio MB, dopolední rozjezd, tak jako každý všední den. Mezi 9 a 12 za chvilku do Killers a pak se vypravíme do Škodovky. Tedy ne, že bychom šli makat třeba na linku, ale podíváme se na chystanou upoutávku nebo chystanou premiéru nového modelu. Jsme Rádio MB.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: krásný den vám přejeme, středa. A jak já říkám, aspoň těmi dveřmi si vrzneme. Mladoboleslavská automobilka začíná v rámci upoutávek na premiéru poodkrývat svůj nejmenší a nejdostupnější model, kterým bude model Škoda Epiq. Premiéra se uskuteční 19. května. Ještě před oficiálním odhalením celého vozu automobilka v rámci upoutávek začala odstraňovat maskování z předního i zadního rohu nového vozu a odkryla nový motiv světelného podpisu ve tvaru písmene T. To úplné odhalení produkčního vozu bude možné sledovat také online, například na YouTube účtu automobilky. Předpokládám, že Luky už má to auto doma, nebo...
1: Ne. Předobjednávku.
0: Je hotová,
1: je to zaplacený záloha.
0: Škoda Epiq, bude tě to nějak zajímat? Ten menší vůz, nebo...
1: Hele, já jsem zjistil, že malý vozy nejenom, že mě nezajímají, ale já už do nich jako moc nemůžu jako lézt. Včera vlastně mám Multivana, to je velký auto, teď jsem koupil Audinu, vlastně obdobu Q8, což je velký auto. No a včera jsem si sedl k bráchovi do Superba, někam jsem s ním jel a to jsem považoval vždycky za celkem velký prostorný auto. Člověče, já se tam cítím stísněně, ale je to tím určitě, že jsem zvyklý na ty...
0: Nepřibral si ani kilo, to je jasná věc. Dobře, no, tak si počkáme na nějaké větší auto od Škodovky. Děkujeme za tu nabídku samozřejmě.
1: Epiq bych asi na sebe oblíkal.
0: Dobře, dáme si Boleslav, Loufanánek, Hagen, protože i tam se o Škodovce zpívá. Jsme Rádio MB.

vyvážím Oktávie na vlak do Bosny. Ještě jich tu přes 50 má. A siréna než zabije, bože pomoz mi.

našel na inzerát, řidič hledá se. Doufal jsem, že prachy vydělá. Teď mě čeká trasa, která zrušit nedá se.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.

0: líbání, první milování, poprvé ženu ochutnáš. Luky, vzpomeneš si na já tu chvíli,
1: Já už si skoro nespomínám ani na tu poslední.
0: Rozumím. Vzpomenej si na tu chvíli, kdy jsi poprvé ochutnal ženu.
1: No tak záleží, jestli se ptáš na to líbání, nebo jako kompletka.
0: Jo, kompletka.
1: No, to mi bylo asi 8. Ne. No jo, asi vzpomenu. Ano, vzpomenu si.
0: Vzpomeneš si, to nám stačí, jo. Je 10, přece jenom bude 10.
1: Akorát nevím, jestli byla první teda, ale...
0: Jo, no, tak.
1: Ne, tak takový
0: tak zhruba, nic. Zhruba někde. Byla jo, v popředí.
1: Byla tam jedna, jedna z prvních, tak
0: jak
1: pojďme.
0: Jak se jmenovala?
1: Byla to Hanka.
0: A Hanka?
1: Hanka.
0: Osud?
1: Prosím?
0: Osud, nebo?
1: Jo, tak... ne. Bylo to v Ovčárech... u Kolína.
0: Ježiš, my se dostaneme ještě k podrobnostem, teď nevím, jestli chceme.
1: Takhle, chceš? Já ti to můžu i nakreslit potom.
0: pojďme úplně někam jinam, pojďme do kina.
1: Nemáš se ptát, když nechceš znát odpovědi.
0: Jo, moje chyba, uznávám. Na čem jsi byl v poslední době v kině, to víme, byl to ten Michael, že jo? A říkal si, že to bylo hodně dobrý.
1: Bylo to dobrý, ale chyběly mi tam takový ty toto drama toho jeho života, ale má být druhý.
0: Já myslel zprostěrný.
1: Tak to taky samozřejmě, no, rozumím, ale... No.
0: Kolik bys tomu dal na ČSFD?
1: Hele, 75%.
0: To je dobrý,
1: možná.
0: To je dobrý. Já byl teda na Ďábel nosí Pradu. Dal bych tomu 69,70. Něco takového, jo?
1: 69,70.
0: No, něco takového. V tom filmu samozřejmě nehraje třeba přítel Andy. Ty jsi viděl jedničku?
1: Ne, já se přiznám.
0: To není pro tebe informace. Ale ani zmínky tam vlastně nejsou, proč tam nehrál. Já jsem se ptal umělé inteligence, proč tam nebyl. A prý to bylo proto, že v jedničce to nebylo moc o něm a jeho postava vlastně nebyla vnímána příliš pozitivně, protože nestál vždycky jako po boku. Andy vždy nepodporoval, no je to za mě divný, ale dejme tomu, no každopádně, kdo tam hrál, tak to je třeba Lady Gaga, jo, a také tam zaznělo několik jejich písní, například tohle.

0: dobrý v tom filmu, to je prostě nářez a já film Ďábel nosí Pradu 2 rozhodně také doporučuju.
1: Tak i tady nás to dostančilo, ten sank, to jsem si
0: všimnul. To se divím, to není úplně tvůj šále kávy, bych řekl.
1: No není, ale je to taková dupačka, takhle do rytmu jsem si tady.
0: Když se povede kafe, všechno jde pak líp, viď?
1: Jo, samo, úplně samo.
0: Do kina třeba dnes lze vyrazit, a to tě bude zajímat, na obnovenou premiéru Top Gunu. V Boleslavi normálně dnes můžeš vyrazit.
1: Třeba. Na starý Top Gun.
0: No, obnovená premiéra.
1: Co to znamená, prosím tě, to nevysvětli?
0: Hele, najdi si to, nevím o tom vůbec nic. Viděl jsem to v programu a to je všechno.
1: Prostě starý film pustěj dneska a říkaj tomu obnovená premiéra.
0: Ale víš, že bych klidně i šel.
1: Fakt?
0: Kdybys třeba mi nabídl, jakože mě zveš dnes.
1: Proč já?
0: Že, a kdo?
1: Ty mě pozvi, ty o tom mluvíš.
0: Já to ještě promyslím. Další muzika je úplně pro všechny. Letí k vám Eddie Stoilov.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: tu 10. hodina, Luky tady nadával na počasí, ale já myslím, že by to mohlo být klidně i horší.
1: Počasí.
0: Čekejme polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky. Na Mladoboleslavsku teď je teploty kolem 9, odpolední maxima se budou pohybovat kolem 14 stupňů Celsia. No a zprávy má teď je pro nás Bohumil.
1: Bylo 10 hodin. Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se spozdí, mám prostě všechno, čemu dřív.

0: zvu všechny, co mám rád, k plným mísám. Co pak s ním sám tolik koláčů?
1: No nebudeme si nic nalhávat, tohle jako normálně nehrajeme, ale Luky, je to naše výherní píseň.
2: Jasně.
1: Je to tak, pokud v našem vysílání zazní Jirka Korn, nebo Balda Gang, anebo Alkehol, a někdo z vás se dovolá jako první, vyhraje dva lupeny. Halo, halo, kdo to byl dnes?
3: Ahoj, tady Terka.
1: Terka, tak Terko, gratulujeme. Je to naprosto... No za nic, vydrž na telefonu, no, domluvíme počkej, tak, se, jak si převezmeš svou cenu, Luky, máš
4: pojďme
1: něco?
4: Se ještě teda zeptat, když už tě máme na telefonu, na jakou kapelu se těšíš, je to naše tradiční otázka.
1: No jo.
4: Zatím to byly samý rybičky 48, jenom já jsem na škvory, ale je tam toho víc. Tebe typu třeba na Martinu Pártlovou?
1: To máš smůlu, protože posluchačka nám právě vypadla.
4: Tak má smůlu.
1: Chceš Pártlovou, je to Pártlová. Každopádně tohle je Justin Wellington. Telefonní číslo máme, my se ozveme, domluvíme to, gratulujeme.

0: Bude 10:45, teď tu mám jednu kulturní pozvánku. V sobotu 6. června se ve volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou uskuteční třetí ročník veteránského okruhu. První historické automobily začnou do areálu přijíždět kolem 8 hodiny raní, na trasu se poté vydají v 11 hodin a připraven samozřejmě bude bohatý doprovodný program pro celé rodiny. Podívejte se už teď na náš web www.radiomb.cz, je tam nový článek a dozvíte se více. A teď míříme na hory.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.
3: Tak sorry, že mám rád hory. Z nich krá-

0: Sexy na Rádiu MB a její novinka, skvělá novinka. Už jsme mluvili o tom, že 1. června oblékne Rádio MB nový kabát. A za 184 dnů se všichni sejdeme v KD Bezno. Na to nezapomínejme, to je důležité. Rádio MB letos oslaví své 7. narozeniny a bude to v rámci hudebního festivalu, který se právě v KD Bezno uskuteční. Luky, blíží se to pomalu, ale jistě.
1: Já jsem o tom shodou okolností včera mluvil, že se to blíží, jak říkáš, sice pomalu, ale za to jistě. Taky jsem říkal, že už teď můžou vlastně zájemci koupit lístky na portále Ticket Live nebo na Kam večer a dokonce už se normálně prodávají, už to frčí.
0: Aby se na vás dostalo, protože to bude party, na které nikdo nesmí chybět, dejte si na to pozor, lupeny v předprodeji za parádní cenu. Ani 1000 korun, ani 699, ani 500, přátelé, ale v předprodeji za 350 kaček.
1: A to se vyplatí
0: na takovejhle úžasný, řekněme, mini festiválek, kde vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Green Day Revival, zazní skvělé hity této kapely, na to já se strašně těším, řekneš si Green Day Revival, ale bude to pecka. Také tam bude Pekař, bude tam kapela Alchymie a Jakub Děkan s celým svým bandem. Jo? Není to všechno samozřejmě, můžeme se těšit na bohatou a dokonce letos rekordní tombolu.
1: Je to tak,
0: a další doprovodný program.
1: No jasně, letos to hodláme opět pozvednout, takže jestli jste si to minulý rok užili, tak teď budete úplně vyřízený, protože my na tom makáme už vlastně od té doby, od druhého dne, co vlastně skončil předchozí narozeninový mejdan, tak na tom makáme, protože my jsme si to strašně užili, byli jsme plný dojmů, no a doufáme teda, že si to, nebo věříme, že si to užijeme znovu letos.
0: No, řekl krásně, protože kdyby jste si ty lupeny nepořídili, je možný, že se tam potom nedostanete a to by nás strašně moc mrzelo. 350 korun, hele, jako oni vždycky všichni říkají, já to nechávám na poslední chvíli, nevím, co bude. 350 korun, přátelé.
1: Přesně tak, a jak říkám...
0: Není se pak na co vymlouvat, ty lupeny jsem měl, jo, dobře, něco vám do toho přijde, tak je někomu dáte, no bože, ale 350 korun, já si myslím, že přátelská cena za to, co tam bude, ta show, kterou chystáme, pořádně si to všichni užijeme.
1: Minimálně za těch 350 podpoříte tuhletu akci,
0: tak, ale
1: samozřejmě, určitě se vždycky někdo najde, komu to jde darovat, a ten zájem je enormní, protože fakt jako první lupeny se prodaly už v dubnu, já to přirovnávám vlastně ke koncertu třeba Evy Farný, kde se rok dopředu to vyprodalo. Takže přátelé, sice je to zhruba jenom půl roku, ale určitě to nepodceňujte, protože my nebudeme přidávat další
0: potom,
1: termíny.
0: Když ty lístky budeš mít potom doma na poličce hezky vystavený, každý den půjdeš okolo a řekneš si, to se těším. Ono to jako taky potěší, jo, pohladí to po ruce.
1: Přesně tak, i to jsem všem vlastně říkal, protože teďka mám na poličce třeba lístky, co jsem dostal k Vánocům na kabáty tady u nás v Mladé Boleslavi, nebo na Marka Ztracenýho. A takhle, jak přesně jak říkáš, mám je na poličce a vždycky, když jdu okolo, tak se začnu o to víc těšit. No a přesně tak to můžete mít vy.
0: Je to tak, stačí zavítat na ticketlive.cz, najít si 7. narozeniny Rádia MB a samozřejmě se těšit společně s námi. Jak už jsme říkali, vystoupí tam i Pekař a právě teď nám bude zpívat. Dáme si jeho letní. Hezké dopoledne!

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytarila.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB. MB. MB.
2: Když ti život kope do zadku,

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Alena Zeťová na rádiu MB, přesný čas 10 hodin 51 minut. A právě dnes, na to bychom neměli zapomínat, je 30. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Tato akce je pořádaná Ligou proti rakovině Praha, nabídne kytičky měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou, tentokrát se zaměřením na prevenci nádorů hlavy a krku. Takže pokud potkáte někoho v ulicích, kdo prodává právě tyhle měsíčky, určitě také přispějte. Jinak přispět můžete i pomocí QR kódu, najdete ho třeba na Facebooku Rádia MB.
1: Rádio MB.

bylo 11 hodin. Radio MB.

0: Také ve středu 13. května jsou na programu zprávy. Od pátku 15. května od 8 hodin ráno do soboty 16. května do 17. hodiny bude uzavřen železniční přejezd v Debři, a to z důvodu jeho opravy. Dojde tak k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma. Tady je jednatel firmy Adam Kuchař.
1: Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu z té bižutérie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezóna je možná provozovat, a zároveň zakládáme provozní společnost tady s kolegama ze Sjezdovek, co tam vlastní ostatní pozemky, a budeme provozovat a dál, pokud se dohodneme s obcí samozřejmě.
0: Sport. Čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Zápas začíná ve 20 hodin. To byly další středeční zprávy. Krásný den.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Fajnkr v dopoledním rozjezdu. VIP muzika právě pro vás. 11 hodin 6 minut. Pojďme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Čekejme polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky. Teploty se teď pohybují kolem 11 stupňů odpoledne. Naměříme 14 stupňů Celsia.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Radio MB.cz.
1: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším, nejdůležitější.

pokračujeme dál. Už máme 11 hodin a 12 minut. Irský boyband, kapela Westlife, přátelé, přišla na svět v roce 1998. Svou existenci v letech 2012 až 2017 přerušila. Pak se vrátila a funguje stále. Na dvou nových albech teď připomínají své největší hity. Tohle album nese název Westlife 25 do Ultimate Collection. Kapela je momentálně na koncertním turné, tak si je můžete najít. My vám teď kapelu Westlife hrajeme.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: pes, no o tom by fotbalisté Slávie mohli vyprávět. Pojďme se podívat na Šance ligu. Včera se v nadstavbě hrály další zápasy. Mladá Boleslav Duma prohrála s Duklou 1-2. Tomuto zápasu se budeme věnovat až po 12. hodině. Zlín prohrál s Teplicemi 2-4. Slovácko porazilo Baník Ostrava 2-1 a Sparta ve skupině o titul remizovala s Viktorií Plzeň 0-0. Dnes se v 17:30 se hraje důležitý zápas Hradec Králové Liberec a ve 20 hodin pak Slavia přivítá Jablonec. Pokud Slavia uspěje, tak může slavit titul. Slavit, no spíše získat, protože to bude velmi tichý Eden. Bude uzavřený případnou mistrovskou korunaci Slávie, vlastně uvidí jen VIP hosté a také třeba podavači míčů. Ve finále tam může být asi stovka nebo dvě stovky lidí, tak nějak co se pohybují kolem a samozřejmě třeba i novináři, tak aspoň oni si to případně užijí. No a jestli se fandové chystají třeba před stadion a chtějí fandit tam a nějakou aspoň tu menší oslavu zažít, o tom informace nikde nejsou.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
0: Půl dvanácté přesně. Hrajeme si Lake Malawi. Krásné středeční dopoledne.

Tady je Rádio MB, dopolední rozjezd, od mikrofonu vás stále zdraví Roman. Ledoví muži se letos pořádně ozvali, ranní teploty klesaly i pod bod mrazu a na horách, přátelé, napadl nový sníh. Nebylo ho hodně, ale jo, sněží, proč ne, 13. května. Teploty tady u nás aktuálně kolem 11 stupňů, odpolední maxima vyšplhají na 14 stupňů Celsia. Ta na řadě je teď 90, když řeknu JoJo Action. Tak co se vám vybaví, co vás napadne jako první? Pokud je to Mr. President, je to správně.

0: Kuchařka Uhelné Sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

12 hodin. Rádio MB.

0: Rádiu MB pro vás máme další zprávy. Kvůli připravované rekonstrukci bude od 1. června do 30. září zavřená hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi. Uzavření se bude týkat oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Probíhat nebudou ani žádné kulturní a vzdělávací akce. V liberecké rezidenci Rosa, která poskytuje bydlení a služby seniorům, testují chytré technologie. Cílem projektu je zlepšit péči o seniory a rychleji reagovat na jejich potíže, hovoří jednatelka Anna Ješková.
1: Není to o jednom tlačítku, samozřejmě jako to, co je nejjednodušší, jsou ty volací hodinky, ale mají taky tlačítko SOS na pult centrální, můžou se dovolat seniori kdykoliv 24 hodin denně. Ale pak je to taky o tom, že vlastně se hlídá teplota v bytě, jestli ten senior vstává nebo nevstává v noci, takže je tam taková podložka v posteli speciální, jestli dobře dýchá, nedýchá, jestli má dost kyslíku v pokoji, jestli větrá.
2: Sport.
0: Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Krásný den vám přeji, za námi jsou zprávy, vracíme se k muzice.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytara.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu prohráli na domácím hřišti s Duklou 1-2. V 62. minutě pouze snížil Ondřej Karafiát. Předposlední Dukla má dvě kola před koncem příborový náskok na Ostravu, která prohrála v souběžně hraném utkání na Slovácku 1-2. Boleslav zůstala 12. Domácí trenér Aleš Majer po zápase řekl:
1: "My jsme velmi špatně odehráli dneska první poločas a tam jsem snad takovýhle poločas od nás neviděl za celou sezónu. Přestože jsme se ve druhém poločase snažili s výsledkem něco udělat, tak už to od nás nebylo kvalitní, tak přesný, a to, jak jsme vlastně zápas odstartovali, tak už se nám nepodařilo se zvednout. Pak sice nám podařilo zvednout nějak pohybově, ale nepodařilo se nám to zvednout kvalitou a Dukla dneska zasloužně zvítězila."
0: Sparta večer remizovala s Viktorií Plzeň 0-0. A to znamená, že dnes večer může titul oslavit Slavia. Oslavit v uvozovkách. Podle klubu se žádné velké oslavy nechystají. Sešívaní se stále vzpamatovávají z derby, které prohráli kontumačně 0-3. Zápas Slavia Jablonec před prázdným hledištěm začne ve 20 hodin.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

Going for auto sequence start. 10 minutes, 10 seconds.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni svět!

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: www.radiomb.cz.

0: vyzkoušet. Teď už ale pokračujeme v muzice Vanessa Carlton, Giant Rooks, Holky a spoustu další fajnové muziky. Tak buďte s námi, užívejte středu, užívejte muziku a já to spouštím.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a

Plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Středě 13. květnu a právě tento den patří Top Gunu. To je samozřejmě pro nás jasná věc. Pokud jste mladší ročníky, tak je samozřejmě Top Gun, stíhačky, Maverick a Tom Cruise. Film z roku 1986 byl to, nebo je to dodnes, kultovní akční snímek, který proslavil právě Toma Cruise, Tonyho Scotta, no a taky reálnou školu leteckého boje amerického námořnictva. V tomhle filmu můžete vidět reální záběry ze stíhaček. No a taky díky tomuto filmu výrazně prý narostl zájem o vstup do armády. No a my se pojďme mrknout na pár zajímavostí. Třeba o tom, že Val Kilmer nechtěl v původně vůbec v Top Gunu hrát. Roli Icemana vzal až po velkým nátlaku a původně o ní prý vůbec nestál. Každopádně ale jeho výkon je považovaný za jeden z nejlepších. No a jak jsem zmínil, tak se natáčelo v opravdových stíhačkách a opravdu za letu. No právě při natáčení těch leteckých scén herci opravdu seděli v kokpitech stíhaček, který samozřejmě tedy pilotovali profesionálové, no a většina herců prý trpěla nevolností. Pokud jste viděli třeba pokračování nebo druhý díl Top Gunu, tak tam se údajně Tom Cruise sám ujal pilotování některých stíhaček a právě kvůli druhému dílu si prý udělal licenci na pilotování stíhaček. No, co je taky zajímavost, tak Tom Cruise, jak určitě víte, měří zhruba 170 cm. No a v mnoha scénách právě v Top Gunu, kde byl po boku Kelly McGillis, tedy Charlie, tak musel Tom Cruise stát na zvýšeném stupínku, protože byl o dost menší než ona. Kelly totiž měřila o celých 8 cm víc než on. No a tak dnešek můžete oslavit třeba právě večerem s Top Gunem. Teď už jdeme do další muziky. Jsme Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: you come from Kathmandu.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: Spice Girls, tak to je muzika středečního odpoledne na Rádiu MB. No a já na chvilku přerušuju muziku a pojďme se mrknout na to, o čem jsme se tu bavili minulý týden, a sice na konec levných zásilek z Číny. Od července totiž mají zdražit nákupy třeba na Temu nebo i na Sheinu. Každou sekundu prý přijíždí do Evropské unie přibližně 180 zásilek z internetu. Z toho 91% je právě z Číny. No a systém to nestíhá. Celníci prověří jenom zlomek těchto zásilek, no a tak spoustu toho unikne. Z balíčků, který otevřou, je víc než polovina v rozporu s evropskými pravidly. No a od července proto přijde první omezení v podobě cla. Za loňský rok dorazilo do Evropské unie celkem 5,8 miliardy zásilek, což je čtyřikrát víc než v roce 2022. No a jak jsme si říkali, téměř všechny přicházejí právě z Číny, především Temu, Sheinu nebo z AliExpressu. Takže zkrátka a jednoduše, Unie ruší dosavadní výjimku, podle níž se na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii do hodnoty 150 eur, tedy zhruba 3750 korun, nevztahovalo clo. Od července tohodle toho roku tedy bude podléhat každý balíček clu a to bude dělat zhruba 75 korun za každou kategorii zboží ve vaší zásilce. Znamená to tedy, že když si objednáte třeba tričko, sluchátka a dekoraci, tak zaplatíte na clu 9 eur, tedy zhruba 225 korun. No tak přátelé, ještě rychle objednávejte, máte na to měsíc a půl, potom už si hezky připlatíme. Přiznám se, že i já jako většina mých známých a myslím, že i většina z vás využívám právě služeb Temu. No a uvidíme tedy, jak to bude od července. Každopádně ale už vím, jak to bude tady u nás, protože do 15. hodiny si dáme ještě činasky a taky Bruno Marse, tak zůstávejte s námi.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Na Rádiu MB pro vás máme další zprávy. Kvůli připravované rekonstrukci bude od 1. června do 30. září zavřená hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi. Uzavření se bude týkat oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Probíhat nebudou ani žádné kulturní a vzdělávací akce. V liberecké rezidenci Rosa, která poskytuje bydlení a služby seniorům, testují chytré technologie. Cílem projektu je zlepšit péči o seniory a rychleji reagovat na jejich potíže, hovoří jednatelka Anna Ješková.
2: Není to o jednom tlačítku, samozřejmě jako to, co je nejjednodušší, jsou ty volací hodinky, ale mají taky tlačítko SOS. Na pult centrální můžou se dovolat seniori kdykoliv 24 hodin denně. Ale pak je to taky o tom, že vlastně se hlídá teplota v bytě, jestli ten senior vstává nebo nevstává v noci, takže je tam taková podložka v posteli speciální, jestli dobře dýchá, nedýchá, jestli má dost kyslíku v pokoji, jestli větrá.
1: Sport. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Krásný den vám přeji, za námi jsou zprávy, vracíme se k muzice.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Lost Frequencies a Tomem Gregory jsme se přehoupli přes středeční 15. hodinu. Vy si do uší stále pouštíte vaše rádio MB. Do 16. vám taky budu pouštět muziku já v rámci našeho odpoledního úletu. Kylie Minogue, Michael Schulte, Fate Magazine nebo No Name jsou před námi. Kamarádi, jak už víme, dneska tu máme den top.

0: pěknej taneček. No tak uvidíme, jak tenhle ten nápad dopoledne u Romana obstojí, ale teď se pojďme věnovat tomu, co nás čeká. Slíbená muzika letí, posílám ji pro všechny skvělý posluchače Rádia MB a teď už si dáme slovenský bratia No Name a Povedz mi, tady jsou.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Radio MB.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hate Magazine a Bára Janová, jejich světlo. Pokračuje odpolední úlet, posloucháte Rádio MB, no a doufám, že máte po ruce tušku a papír, protože, jak jsem vám na začátku slíbil, budu pro vás mít pár zajímavých koktejlů, tedy pár zajímavých receptů. Samozřejmě odpolední úlet, tak tady rozhodně nečekejte recept na nějaký mojito nebo Cuba Libre, ale my se samozřejmě podíváme na nejhnusnější koktejly, který si můžete namíchat. Ale kdo ví, vznikly určitě proto, že někomu chutnají, takže klidně vyzkoušejte. Dnes je tedy den koktejlů, tak pojďme na ně. Existuje například koktejl, který se jmenuje krvavý tampon. Ten vznikne smícháním whisky, tekily, vodky, zeleninové šťávy se 7 druhy zeleniny a rajčat, citronové šťávy a Baileys. Z toho vznikne krvavě červené, nechutné, cosi. A je asi divný, že na to mám chuť, že jo? Jako dal bych si to. Co už mě láká o trochu míň, tak to je koktejl s názvem koňské sperma. Ingredience jsou úplně jednoduchý. Je to pivo a mlíko. No tak tohle to si klidně odpustím. Další dobrotou je kuřákův chrchel. To je název směsi Jägermeistera s majonézou. Tak tady asi můžeme tušit, proč se tomu říká kuřákův chrchel. Opět by to mohla být docela zajímavá věc a možná, že bychom mohli uspořádat nějakou ochutenávku. No a pojďme to zakončit posledním koktejlem. Ten se jmenuje Žhavá mexická děvka, což může znít lákavě, ale moc sexy to podle receptu není. Tady se do tradiční tekily totiž kromě tabaska přidává ještě šťáva z plechovky tuňáka. No, tak někomu to nalejit jako prohranou sázku, asi máme téma na další moderátorský souboj. Koktejlový večer, který bude připravovat výherce prohranému. No, opět tento nápad představím Romanovi a uvidíme, třeba z toho něco vznikne. Každopádně, pokud něco takového ochutnáte, dejte mi rozhodně vědět. No a pokud máte vy sami nějaký zajímavý recept na dobrý koktejl, jsem s ním. Teď už ale koktejl hudební. Calvin Harris a Ellie Goulding, Proclaimers nebo Mr. President jsou před námi. Tak já spouštím muziku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: Top Gun jsme probrali, koktejly namíchali, muziku jsme si pustili, tohle to byl Sean Paul a jeho Dynamit, no a já tedy myslím, že pro dnešek stačí. Ne, že bych tady s vámi nevydržel, ale blíží se nám 16. hodina, no a to se tady o svoje místo přihlásí opět Roman. S ním tu budete v hodině příští, dál vám bude rozdávat muziku, radost a třeba i smích. Nějaký to moudro jistě taky zazní, Roman je na to expert, takže pojďme mu to předat. Vy dál zůstávejte s námi. Mí dva kolegové vám do 18. budou dělat společnost. No tak si namíchejte nějaký dobrý koktejl, třeba podle mých receptů, a užívejte středeční odpoledne. Já se loučím, těším se zítra, tedy už ve čtvrtek. Samozřejmě, jako vždycky, 14. hodina, odpolední úlet, startujeme i zítra. Teď už ale ahoj!
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. A další zprávy Rádia MB právě začínají. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude na Dubcích, v Jilemnického ulici a v ulici ve Skalici. Nezapomeňte proto včas přeparkovat svá vozidla. Expertní pracovní skupina vyzvala ministra kultury Otto Klempíře, aby stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby z připomínkového řízení. Na tiskové konferenci to uvedla senátorka Hana Kordová Marvanová.
2: Nový zákon o médiích veřejné služby. Naše pracovní skupina vyzvala, aby tento vládní návrh byl stažen z připomínkového řízení. Nepředcházela předložení tohoto zákona žádná hluboká odborná diskuse a analýza. Nebyly reflektovány zahraniční ani domácí analýzy. Nebylo to dokonce ani diskutováno s médií veřejné služby. Takže doufám, že tyto závěry je bude reflektovat zejména pan ministr kultury, který by měl ten návrh stáhnout a být připraven diskutovat s odborníky.
1: Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí zápasy musí odehrát bez diváků. Zprávy jsou za námi, teď servírujeme muziku.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Posloucháte Rádio MB, doufám, že si užíváte středu a teď si budete užívat hodinu s Romanem. Právě dnes probíhá 30. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Tato akce pořádaná Ligou proti rakovině Praha nabízí kytíčky měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou. Tentokrát se zaměřením na prevenci nádorů hlavy a krku. Pokud jste přispěli třeba v ulicích města nebo na internetu, super, chválím vás. No a co pro vás chystáme my? Už jsme o tom mluvili v dopoledním rozjezdu, také jsme vás o tom informovali na sociálních sítích, ale za malou chvíli potom přeci jen ještě pokecáme v našem vysílání, tak buďte s námi a mějte pohodové odpoledne.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol, Arakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Středa jede dál, užíváte si ji ve společnosti Mladoboleslavského rádia MB. No a přátelé, my od 1. června nabídneme jednu celkem zásadní změnu, a to úderem 9. hodiny. Vyměníme totiž kabát. Rádio MB bude nadále vybírat tu nejlepší muziku, to se nezmění, to nejlepší z aktuálního popu nabídneme. Rádi budeme hrát i devadesátky a nové, to zní divně, prostě přidáme další devadesátky a jako koření na to všechno přidáme rockovou muziku. Nabídneme více informací z Mladoboleslavska a pozor, v novém budou také jingly, které získají modernější podobu. Takže 1. června v 9 hodin to všechno startuje. Dnes dopoledne jsme mluvili také o tom, že už za 184 dnů oslavíme 7. narozeniny. To jako hodně předbíháme, to uznávám, ale tak víte co. Rádi vám to sem tam připomeneme, že letos se můžete těšit na velmi bohatou, dokonce rekordní tombolu, na koncerty, na kterých vystoupí Luboš Odháněl, Pekař, Green Day Revival, Alchymie a také Jakub Děkan se svým bandem. A lupeny na 7. narozeniny Rádia MB jsou v předprodeji na ticketlife.cz. Nestojí ani tisícovku, ani 699 korun, ani pětistovku, jen 350 korun. Berte je, dokud jsou, a těšte se s námi. Posílám další muziku. Krásné odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: www.radiomb.cz.
5: Radio MB.

0: Příjemné odpoledne také, co přátelé. Oslaví dnes večer fotbalová Slavia titul, nebo oslaví, získá ho podle vás? Chvíle mi to teda vypadalo, jako by ten titul nikdo nechtěl. Nejdříve měla Slavia dostatečně velký náskok, potom se náskok stenčil, Sparta se přiblížila, ale zase zaváhala. Následně u Slavia měla ten titul v kapse, ale jak to dopadlo při derby, to všichni víme. No a včera Sparta zase mohla zabrat, dostat Slavii pod tlak, ale nevyhrála. Takže dnes má Slavia další šanci. Stačí porazit Jablonec. Utkání v Edenu začne ve 20 hodin, ale jak už všichni víme, bude se hrát před prázdným stadionem. A to je na tom všem podle mě ta největší škoda. Jak to dopadne, uvidíme už dnes večer, já si zápas každopádně pustím. Dokonce dám přednost před Survivorem a to už je co říct. No a budu se na vás těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 hodinou. Kdo ví, třeba zítra opět budou ve hře nějaké ty lupeny na Bolka Fest v Mladé Boleslavi. Mimochodem, od pondělí už jsme rozdali několik volňásků. A když budu mít jo dobrou náladu, tak rozdám také volňásky na Valečov, kde už tento pátek, přátelé, všechno začíná. Vystoupí kapely Čechomor a Argema. Bude to skvělá jízda, skvělá atmosféra, parádní koncerty. Pokud na pátek nemáte plány, určitě doporučuju Valečovské léto. Doporučuju i nadále poslouchat Rádio MB. Po 17. hodině dorazí do studia David a my se můžeme těšit na příjemnou muziku. Budou tu například M People, také Jack Jones a nebo třeba Lily Allen. Jo a Lipo nebude chybět, tak si dnešní pozdní odpoledne užívejte. Zítra dopoledne budu na značkách, už teď se na vás těším.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

chodím po pokoji sem a tam, hadry na zemi i v peřinách. Zatím mi to hlava nebere, ještě surfuju si na vlnách. Pořád nahoru dolů, každý den dostávám školu, chvíli jsem loser, potom zase king. Nahoru dolů si říct, že jsme v tom spolu, ale

bylo 17 hodin. Radio MB.

0: Také ve středu 13. května jsou na programu zprávy. Od pátku 15. května od 8 hodin ráno do soboty 16. května do 17. hodiny bude uzavřen železniční přejezd v Debři, a to z důvodu jeho opravy. Dojde tak k úplné uzavírce autobusové zastávky Debř škola a částečné uzavírce pro vybrané spoje zastávky Debř u Hřbitova. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma. Tady je jednatel firmy Adam Kuchař.
1: Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu z té bižutérie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezóna je možná provozovat, a zároveň zakládáme provozní společnost tady s kolegama ze sjezdovek, co tam vlastní ostatní pozemky, a budeme provozovat areál, pokud se dohodneme s obcí samozřejmě.
0: Sport. Čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Zápas začíná ve 20 hodin. To byly další středeční zprávy. Krásný den.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova. Hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá. Krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herci, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když už

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB. Radio MB.

0: Středa 13. pokračuje a teď pojďme za mourovatým kocourem z Bangkoku. Ten měl na mále, ale ujali se ho místní taxikáři a zase ho dostali do formy. A víte, kde bydlí? Společně se dvěma plyšáky obsadil jeden z východů metra, kde celé dny spokojeně vyspává a cestujícího rozmazlují. Tak tomu říkám kocour pohodář. Tady je další muzika.
1: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

skvělý den s rádiem MB. Tak co bude u nás nového? Už jste to možná zaznamenali na našich facebookových stránkách. Od 1. června totálně změníme tvář. Zvukový obal rádia Muzika, ta se nám taky trošku pohne někam maličko jinam, ale nebojte, nebude to velká změna. No a prostě a jasně, já se na to těším, tak nezapomeňte v 9 ráno 1. června poslouchat rádio MB. Celý to tady odpálíme. Jinak maximální cena benzínu zítra proti dnešku vzroste na 44,01 koruny. Nafta bude pokračovat ve zlevňování a tam bude maximální cena 41,86 koruny za litr. Teď se loučím, mějte se úžasně a těším se zítra zase naslyšenou po 17. hodině.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Na Radio MB pro vás máme další zprávy. Kvůli připravované rekonstrukci bude od 1. června do 30. září zavřená hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi. Uzavření se bude týkat oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Probíhat nebudou ani žádné kulturní a vzdělávací akce. V liberecké rezidenci Rosa, která poskytuje bydlení a služby seniorům, testují chytré technologie. Cílem projektu je zlepšit péči o seniory a rychleji reagovat na jejich potíže, hovoří jednatelka Anna Ješková.
2: Není to o jednom tlačítku, samozřejmě jako to, co je nejjednodušší, jsou ty volací hodinky, ale mají taky tlačítko SOS na pult centrální, můžou se dovolat seniori kdykoliv 24 hodin denně. Ale pak je to taky o tom, že vlastně se hlídá teplota v bytě, jestli ten senior vstává nebo nevstává v noci, takže je tam taková podložka v posteli speciální, jestli dobře dýchá, nedýchá, jestli má dost kyslíku v pokoji, jestli větrá.
3: Sport.
1: Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Krásný den vám přeji, za námi jsou zprávy, vracíme se k muzice.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytarila.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: příjemný středeční den. Do mistrovství světa vstoupí čeští hokejisté v pátek, ale už nyní se dá z velké části vyčíst, jakou trenér Radim Rudík chystá sestavu. Národní tým má totiž za sebou první trénink ve švýcarském Freiburgu, a to v kompletním složení. Elitní útok kouč poskládal z hráčů, kteří se k národnímu týmu připojili jako poslední. Dva tahouni Pardubic a další bývalý hráč Dynama k nim. Romana Červenku a Lukáše Sedláka doplnil v první formaci Matěj Blimel. Podle očekávání společně vydržela sehraná trojka mistrů světa, která spolu absolvovala téměř celou přípravu. Tedy Jakub Flek, David Tomášek a Daniel Voženílek. V zajímavě složeném třetím útoku bude mít debutant Matyáš Milovský za úkol servírovat šance pro snajpery Dominika Kubalíka s Martinem Kautem. Reprezentanti si zatím museli vystačit s podmínkami vymrzlé tréninkové haly s dřevěnou konstrukcí. Na hlavní plochu BCF Areny se dostanou až zítra. No a v pátek večer už hrajeme proti Dánsku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kriminalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 19 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

Radio MB. MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB
4: www.radiomb.cz

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytarila.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: www.radiomb.cz.
5: Radio MB.

0: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB. Noc plná 90.
1: Kale, kale, kuta, kuta, kuta, jo, jo.